Člověk je na něm malou lodí, po něm každý z nás touhou nám od ve štěstí závodí. Lodi dráhy své křižují, osud protíná cestu lidí, když se dva lidé milují, stejně svoji loď řídí. Jedna přetrvá i bouři každou, jinou v ní umítají. A tě, které plouti nedovedou, začas vrachy zbývají. Ten, kdo dobře plul, najde cíl.

dnes máme tu čest vám říci, že jest všech swingazus jest. Tady tady tady vlasy dom je swingazů čas a k tanci naraz i zní rytmu hlas. Kdyby berli vavu zum, zum, zum, všude kolem je velký schon, to zpívá swingazů milion a všude zní píseň bláznivá. Kdyby vás zazloubit, oh, kdo nás jezduje, jen si libuje a prospěvuje. Tady

dnes máme tu čest vám říci, že jest všech vingazů pěst. Je vingazů čas a k tanci naraz i zní rytmu hlas. Odej se svingu, nebo tisíce svingu.